0: Do 150. dílu Dark Wave jsme vstoupili přes Toronto a nahrávku, která připomíná, kolik zajímavé hudby může zůstat schováno mimo hlavní proud pozornosti. Youth otevřela pětiskladbovou kolekci The Whisper Game, vydanou v únoru 2019. Dnešní pořad přinese novinky od Clan of Xymox, Grendel, Dismantled nebo nečekané spojení Delirium s hlasem Diamondy Galas. Rozšířený démant věnujeme Bruno Kranmovi, a to jak jeho práci v Das Ich, tak solové tvorbě a aktivitám, které přesahovaly hudební svět. V nových deskách přijdou na řadu mimo jiné Bestial Mount, Non-Human, domácí Nomad Disco a Nitland. No a závěr už tradičně obstará party list. První dnešní zastávka nás zavede k lidem, pro které temná romantika není žádnou novou disciplínou. Clan of Xymox vydali 23. září dvojí single Broken Heart a Fire. Ronnie Mourning se v první z těchto písní zabývá okamžikem, kdy vztah skončil, ale citové pouto trvá dál. Člověk už někoho ztratil, jenže jeho vlastní emoce to ještě odmítají přijmout. Temné syntezátory a melancholický zpěv tak dostávají velmi osobní téma Clan of Xymox a Broken Heart.
1: Hi, this is Ronnie Mourings from Clan of Xymox and you're listening to Dark Wave.

Tak tohle nebyl zrovna klidný rozhovor u skleničky. Bourbon je debutový single americké trojice Los Tres Mortales. V níž se potkali Troy Payne z The Wake a Caroline Blind ze Sunshine Blind a její spoluhráče CWVHK. Základem je pěvecký dialog, ve kterém oba protagonisté vidí stejnou situaci dost odlišně. Právě střed jejich pohledů dává písni napětí i trochu černého humoru. Kytarovým solem přispěl pak další člen The Wake, Rich V, a mastering obstaral William Fate. Single vyšel 4. září a trojice už prý má rozpracované další skladby. Teď přejdeme od gotických kytar k elektronice a jednomu dlouho vyhlíženému návratu. Od poslední řadovky Grendel Ascending the Abyss uplynulo 7 let. Projekt J-Day Takra se mezi tím objevoval v remixech a spolupracích, ale nový samostatný autorský single přichází až teď. Dominion vyšel 14. září a rozvíjí melodičtější tvář Grendel. EBM Rytmus doplňují programované smyčce a zpěv, který má daleko k pouhému zkreslenému štěkání povelů. Zda za singlem se skrývá nějaké další album, zatím nevíme.

Čekání na novou desku může být ještě o dost delší než v případě Grendel. Dismantle připravují první řadové album po 15 letech a právě dohraná skladba Zero je jeho úvodním singlem. Gary Zoon na ně připomíná období Standard Issue z roku 2006, kdy jeho elektroindustriál výrazněji propojoval taneční rytmy s melodičtějším zpěvem. Šesté album Endless vyjde 20. listopadu u vydavatelství Metropolis Records a nabídne 12 novinek. Vznikalo převážně v Oregonu, dokončeno bylo v Jižní Kalifornii a naváže tak na poslední album The War Inside Me z roku 2011. Z americké elektroniky teď zamíříme do Londýna, ovšem za kapelou s maďarskými kořeny. The Pixel Rain ve skladbě Last pouštějí do popředí postpunkové kytary, aniž by opustili svůj původně elektroničtější základ. Kytarový zvuk tu prochází hustými syntezátorovými vrstvami a přidávají se k němu také akustické bicí. Last představuje první ochutnávku z debutu The Sense of Danger. Tématem je rostoucí moc autoritářských vůdců a otázka, jaký svět po sobě zanechají příštím generacím.

Pro kapelu půjde už o druhou letošní dlouhrající nahrávku. V únoru totiž vydali To Where They Have Gone, na němž se podílel i Mark Gardner z The Right. V další skladbě dostane hlavní roli hlas, který se s žádným jiným příliš snadno splést nedá. Bell Leap a Hills Falbr, tedy kanačtí Delerium, sáhli do tvorby Diamondy Galas. Novinka Into the Light se svolením zpěvačky využívá části její kompozice Deliver Me z alba The Divine Punishment z roku 1986. Hlas zachycený před 40 roky tak získává nové elektronické prostředí. Single zároveň otevírá desku k albu Exaudire, které vyjde 15. ledna příštího roku. Vedle Galas se na něm objeví hlasy od Mimi Page, Jael, Fildel nebo Magic Wands. Teď ale už Delerium s Diamondou Galas a skladba Into the Light.

Neopěvovaná láska a vzdálenost mezi dvěma lidmi uzavírají dnešní blok singlových novinek. I Could Love You patří projektu Midnighter z amerického Charlotte. Nick Puck má za sebou téměř 2 desetiletí v punkových a rockových kapelách, ale v roce 2024 se pod novým jménem vydal směrem k elektronice. Zároveň právě dohrané skladby přitom nebyl syntezátorový. Šlo o starý, nedokončený klavírní nápad. Jeho začátek a konec Puck schoval a prostřední část nechal vyrůst do synthpopu. Debutové album Xeno vyjde 27. října. Teď přichází chvíle, kterou bych si v jubilejním dílu velice rád odpustil. Po pátečním koncertě Das Ich ve španělské Granadě totiž zemřel Bruno Kram. Bylo mu 58. Dnešní Démant proto věnujeme hudebníkovi, producentovi a vydavateli. Jehož stopa v temné scéně sahá podstatně dál než k jedné kapele. Das Ich založil Bruno Kram se Stefanem Ackermannem v roce 1989. Jejich rané nahrávky pomohly vymezit proud nazvaný Neue Deutsche Todeskunst, doslova nové německé umění smrti. V hudbě se setkávala elektronika s vážnou hudbou, industriální drsnost s expresivním divadlem a němčina tu zněla naléhavě, znepokojivě a velmi osobitě. Ackermann obstarával texty a hlavní hlas, Kram skládal, stavěl zvuk a přidával vlastní vokál. Jejich příběh přitom stále pokračoval novou tvorbou. Loni na podzim vydali album Funnel, první nové studiové album po téměř 20 letech. My ale začneme v roce 1998 deskou Ego Drum. Démant 150. Darkwave otevírají Das Ich a jejich hit Destillat.

0: právě tahle skladba připomíná, jak silně dokázali Das ich propojit taneční tah s něčím neklidným a teatrálním. Destilát patří k jejich nejznámějším nahrávkám a dál zůstává součástí gotických večírků. Také díky remixu VNV Nation. Dnes ji ale posloucháme především jako vzpomínku na jejich spoluautora Bruno Krama. Jeho vlastní hlas dostal větší prostor na solové desce, která dostala název Core. Bruno ji vydal pod prostým názvem Kram v roce 2001. K jiným hudebním světům měl ovšem otevřeno už dřív. V roce 1995 se Das ich spojili s metalovými Atrocity na společném albu Die Liebe. Propojování scén, které si tehdy ještě držely větší odstup, pro něj bylo přirozenou součástí práce. Vedle vlastní tvorby pomáhal dalším interpretům jako producent a zvukař. Stejně důležité bylo jeho vydavatelství Dance Macabre. Pod jeho hlavičkou vycházela hudba řady temně alternativních projektů, od IBM vypalovaček až po postpunkové a detrokové fláky. Kram navíc věděl, že desky nestačí jen vydat, musí se o nich také někdo dozvědět. Proto připomeňme i bezplatně distribuovaný časopis Negativ, který vycházel pod hlavičkou Dance Macabre, a v jeho tiráži najdeme Bruna jako šéfredaktora. Hudebník, vydavatel a člověk, který o téže scéně pomáhá psát, se tu potkávali v jediné osobě. A mimo hudbu? Bruno se angažoval u německých pirátů, kde se věnoval zejména autorským právům a digitálnímu světu, vedl jejich berlínskou organizaci, později přešel k zeleným, spolu založil technologickou firmu Infinite Devices a pracoval s umělou inteligencí, propojenými zařízeními i rozpoznáváním zvuku. Přednášel o vztahu umění a technologií a od začátku letošního roku byl také členem Rady pro digitalizaci města Postupimi. Zájem o elektroniku u něj zjevně nekončil vypnutím syntezátoru. Z téhle široké palety se teď vrátíme k jeho vlastnímu hlasu. Ze solového alba Core zazní skladba Blases Kind a potom si dáme ještě jednu ukázku od Das ich.
1: Ne, míří do Německa. Jawohl, už je tam.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Na závěr vzpomínky zazněla skladba, ke které mám zvlášť blízko. Paradigma z alba Kabaret z roku 2006 je moje nejoblíbenější píseň Das Ich a právě jí jsem chtěl dnešní rozšířený démant uzavřít. Bruno Kramm po sobě zanechal vlastní hudbu i desítky dalších příběhů, do kterých vstoupil jako spolupracovník, vydavatel nebo podporovatel. Zůstala také po něm manželka a dvě děti. Dnes jsme si připomněli alespoň část opravdu rozsáhlého odkazu, který nám tady ten vždy dobře naladěný a pro spolupráci otevřený hudebník odkázal. Také k novým deskám se dostaneme přes jeho práci. Mezi letošní tituly Dance Macabre patří šesté studiové album skupiny Felsenreich, nazvané Motiv und Tempo. Vyšlo 17. července a kapela na něm dává přednost přímočařejším písním s postpunkovými a wavovými rysy. Pořád ale stojí na výrazných melodiích, prostorových kytarách, klávesách a chladnějším vokálu. V mnichovském Highline studiu se přidali také muzikanti z Escape with Romeo a jejich hudebník Frenzy Earl se znovu ujal produkce. Tématem desky je ohlížení se do minulosti, ze které se člověk pokouší získat sílu pro přítomnost. Po dnešním démantu docela příhodná myšlenka. Z alba Motiv und Tempo jsem vybral pátou skladbu nazvanou Glorious Solution.
1: Proč nehrají k čertu? Proč nehrají? Hrajte!
2: Prosím hudbu!

Za úředním výrazem lidské zdroje se může skrývat hodně nelidská zkušenost. Resource Human od francouzského projektu Trédunion zachycuje únavu, odcizení a tíseň pracovního dne. Skladba pochází z 6skladbového EP Tristesse Préventive, které vyšlo 20. srpna. Projekt Stulus si materiál během první poloviny roku sám napsal i nahrál a vydal ho digitálně, jako vždy, za dobrovolnou cenu. Jeho prostředím jsou synthpunk a coldwave a název EP bychom mohli přeložit jako preventivní smutek. Také následující deska se zabývá tím, co s člověkem dělá svět kolem něj, ovšem s mnohem otevřenějším výbuchem v steku. Bestial Mouths vydali 4. září u vydavatelství Negative Gain Productions album Deadlines. Lynette Cerezo se na něm spojila s Brentem Showersem, známým také z projektu Amon nebo Soul. 8 skladeb propojuje industriální elektroniku, postpunk a výrazný hlas Cerezo. Texty reagují na ztrátu práv, společenský tlak i pocit bezmoci, ale podle autorů v nich zůstává prostor pro empatii a vzájemnou podporu. Z novinky si pustíme hned úvodní kousek nazvaný Chord.

Po předchozím industriálním náporu přišla chladnější hypnotická taneční poloha. Cold Like Steel patří berlínské dvojici Non-Human a druhému pokračování cyklu Opera of Lust and Art of Sorrow. Nahrávka vyšla 27. srpna na jejich vlastním labelu. Hudbu má na starosti Michal Laugard, texty Lee Margot a společně dál rozvíjí svět touhy, ztráty a elektronické melancholie. Z Berlína teď zamíříme do Prahy. Nomad Disco navazují na debut Pressure Island čtyřskladbovým EP Insomnia, které vydali 1. září vlastním nákladem. Materiál vznikal poslední 2 roky ve staré zkušebně na okraji města ještě s předchozí sestavou. Postpunkový základ tentokrát rozšiřují tvrdší a experimentálnější postupy, místy i progresivnější stavba skladeb. Kapela mluví o vyrovnávání s vnitřními démony a chce nahrávkou upozornit také na prevenci sebevražd. Tíseň je tedy součástí konkrétního tématu, se kterým muzikanti pracují. Z Insomnie uslyšíme otvírák Inferno.

Nové vydání nás tentokrát přeneslo přesně o 40 let nazpátek. No City Fun pochází z alba Love, Power and Justice americké dvojice The Arms of Someone New. Mel Eberle a Steve Jones ji založili v roce 1983 v illinoiském Champaign Urbana a propojovali kytarovou psychedelii s melancholií nové vlny jednoduchými syntezátory a rytmickým automatem. Vydavatelství Project Records nyní připomíná jejich druhé album z roku 1986 rozsáhlou výroční edicí. Obsahuje nový mix původní desky z více stopých pásů, samostatný remaster dobového mixu a archivní bonusy včetně dem a alternativních nahrávek. Teď nás čeká elektronika s podstatně zlověstnější filmovou atmosférou. Italský projekt Runes Order, za kterým stojí Claudio Dondo, se znovu spojil s Regenem Gravesem z Abysmal Grief. Jejich album Escape vyšlo v červenci u vydavatelství Dark Vinyl a navazuje na společnou nahrávku False Fragen. Opakující se sekvence berlínské školy se potkávají s dark ambientem a s inspirací v hororové hudbě Johna Carpentera, Fabia Frizziho nebo Claudia Simonettiho. My vybíráme skladbu Chi perde vince.

0: filmového neklidu jsme se přesunuli k rituálnímu dark folku. Rituál v koncertní podobě patří sibirské dvojice Nitland, kterou tvoří manželé Natalia a Anatolij. Nové živé album Ritual of Stone Sun zachycuje jejich vystoupení z 22. března, věnované příchodu jara a probouzení přírody. Vyšlo 18. září u metalového vydavatelství Season of Mist a propojuje různé etapy jejich tvorby, od severské mytologie po stále výraznější zájem o duchovní tradice původních obyvatel Sibiře. Hrdelní zpěv a šamanské bubny tak uzavřeli dnešní blok nových desek. Party List tentokrát soustředíme na první říjnový víkend. Už v pátek 2. října začínají v pražském Recyklu Hymny útrpné, jejich třetí pokračování. Ten je dvoudenní a nabídne třeba Černou zem, Hnilomornu nebo Jardeš v pátek, zatímco v sobotu přijdou na řadu Emacy of Matt, Angel Epilepsia, Gespenster, Vyšehrad a další. Rozpětí sahá od Dungeon Synthu přes Noise a Drony až k digitálnímu hardcoreu. Program v Mostecké ulici je ohlášen od 6:30 večer. V sobotu 3. října můžete v Praze zamířit také do Funk Station Gallery na další díl Body Beat, tedy za tancovačku s tvrdšími elektronickými rytmy, Dark Electrem a Agrotechem. A stejný večer se rozezní také v Setinský vesmír. V prostoru bývalého protiatomového krytu vystoupí slovenští Kifot a brněnští Plague Call Humanity. Pozvánkou do Vsetína budou Kifot se skladbou Cover Dice v Agregát mixu.
1: Vědecko-technický revolucionář.

tvrdé kytary, elektronika a ženské vokály nás dovedly do Brna. Feed Void patří domácím Grandemonium, kteří v sobotu 3. října vystoupí v klubu M13 v Benešově ulici. Společnost jim bude dělat mladá kapela Misanthropic Cynism z Volar, pohybující se mezi hard rockem, alternativním metalem a gotickými vlivy. Poslední dnešní pozvánka míří zpátky do Prahy, a to k hudbě Depeche Mode. V sobotu 3. října se ve Futurum Music Baru uskuteční 23. Black Fate Party. Začíná ve 20 hodin. Na hlavní scéně budou Syn a Krieger pouštět výhradně Depeche Mode a druhá scéna nabídne synthpop, 80ky, darkwave nebo EBM v režii DJ's Favorite Slave a Ivana V. Součástí večera bude i velkoplošná videoprojekce. A právě Depeche Mode nám dnešní vysílání uzavřou skladbou Pleasure Little Treasure. Ještě před ní děkuji, že jste se mnou strávili jubilejní 150. díl Darkwave. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Ve spojení můžeme zůstat i prostřednictvím facebookového profilu Darkwave on Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na Rádiu Hej. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
9: Hej Rádio. Hej Rádio. CZ. CZ.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. 66. narozeniny by v pátek oslavil Zdeněk Černý, kytarista a zpěvák legendárních Titanic, a v dnešním Marotovoreji na něj vzpomeneme poslechem alba Abel od Titanic. Užijte si to a přeju kvalitní poslech. Hey!

Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!

Marotovo Rej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Marko Hietala, slavný finský hudební génius, který se proslavil ve skupině Nightwish, míří do Prahy. Čeká vás fantastický rokový večer. Přijďte, Marko Hietala vás zve 20. října do Pražského distriktu.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovore je u konce, dneska jsme si poslechli album Abel od Titanic, protože kdyby žil frontman Titanicu Zdeněk Černý, tak by v pátek oslavil 66. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Radio Hey. Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Je to tak a je to tady a vstáváme a všichni pěkně, plošně v České republice na frekvencích rádia. Hej, je tady budíček, ranní éter, který vám přináší stavební holding, Tenzeria Pardubice.

Bezvadná zostava Aparta a Sirius Black nastartovali páteční ranní éter. Skvělá muzika. Já bych řekl, jak říká kolega, rozcvička, ano, dnešního rána, dnešního dne, Rammstein, Deutschland, Německo, jdeme na to, krátce po celé, po šesté ráni. Čekají nás informace také počasí. Samozřejmě dorazí i Honza Riedl a věřím tomu pevně, že dneska skutečně přijde, dorazí. A čeká nás první koment, jak se říká, s firmou Chládek Tintěra Pardubice.

0: zvláštní bezvadná muzika, skoro ve 14:07 a vy nás zdravíte také z Jeníkova Uhlinska, zdravíme i my na Hlinecko. Teď už ale Lenka a počasí aktuálně.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Já bych vám vždycky, přátelé, dámy a pánové, přál vidět, co se tady ráno ve studiu v Pardubicích děje, on na rádiu, hej. A Lenka, když přišla, tak samozřejmě nestíhala, ale to se může stát každému. Když si vidíte, jak přibíhá k mikrofonu a říká, ty vole, 14:07, nestíhám, potom přiběhne za mikrák a dá to tak nějak, jako že vy to slyšíte, že to je prostě v emocích, je to v klídku. Co se odehrává předtím, nikdo neví. Jdeme!

A Freedom Call Supernova, 10 necelých minut do 6:30. Hezké ráno vám všem. A na co se podíváme v dnešním prvním díle s firmou Chládek a Tindera Pardubice? Bude to přestavba a renovace, rekonstrukce základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Pardubice. A vy tenhle ten prostor a objekt znáte jako kasárny naproti krematoriu pardubickému, tak tam se dnes podíváme a vysvětlíme postup prací a tak dále, všechno spojené s touto stavbou.

co je nádherné, že skoro o půl sedmičce se probouzí také náš technik Luděk Poděbradech, on má strašně rád totiž. Já bych to nazval, ne Karle, já bych to nazval jako podzim v Poděbradech. Pro něho, rozumíš? Každý rok je tam úplně stejně.

Pokud s námi sledujete časomíru, tak vidíte, že se blížíme skutečně už těsně k 7. raní. Blink 182, to je další muzika, která nám ještě vyjde, každopádně nabídneme.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ano, je to tady, je tady ten správný čas nastartovat další hodinu ranního éteru, ranního proudu, kamáti!

Fucking hell.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme, frčíme do další české klasiky, české muziky. Rocková scéna je tady.

muzika, která by se dala nazvat valící se rokové kameny od kapely Dimitri, ocelová parta. Já mám tady krásnou pozvánku zítra do Žluťáku v Pardubicích, už zítra v sobotu 3.10. vystoupí v pardubickém klubu Žlutý pes koncert kapel Libor Paulata, Vent a Medvěd 009. Máte se na co těšit, začíná to ve 20.00, tak doražte do Žlutého psa Pardubice.

Ano, je to tak, Route 66. Každopádně tuhle tu silnici, dálnici tady nemáme, máme tady jiné dálnice, krásné dálnice, a proto je tady s námi už za okamžik Honza Riedl, který poslouchá tuhle tu skvělou muzikou, a my jsme strašně rádi, že jsme ho dneska sehnali velmi rychle.

0: Ano, je to tak a je to tady, tady ten správný čas se podívat na hlavní tahy na silnice, dálnice v České republice s ředitelstvím silnice dálnice České republiky s Honzou Riedlem, také s tiskovým mluvčím. Honzo, krásné páteční ráno, slyšíme se.
1: Slyšíme se velmi dobře, krásné dobré ráno, všechny vás zdravím.
0: Výborně, nádherný signál, slyšíme se nádherně, tak pojďme na to, jestli se jezdí nádherně i na silnicích, co mají šoféři třeba za komplikace, za problémy, nebo jak to vypadá, Honzo, pojďme na to.
1: Prakticky všude, ano, to krásné ráno skutečně je krásnější ještě o to, že už nějak před nějakou čtvrt hodinou, nechal jsem si potvrdit na kamerách, na hlavních tazích se rozplynuly mlhy tam, kde trošku nějaký cáry byly, teď už bychom měli jezdit v celé republice bez jakéhokoliv dohledového nebezpečí nebo omezení, ale ještě jezdíme na některých místech, ovšem ty už byste dokázali vyjmenovat beze mě, s určitým, řekněme, zdržením. Je to na Pražském okruhu, jakkoliv máme na Pražském okruhu mezi Ořechem, a to znamená Sezem na Barrandov a D5, jednu nehodu, to je jednoosobní v levém jízdním pruhu, ale tam bez kolony, to ve směru na letiště, tak v opačném směru sice žádná nehoda není, ale je tam kolona, zdržíme se tam nějakých 10-12 minut. Stejně tak příjezd po D5 do Prahy, tam je ta zdržení. Teďka koukám akorát na ten model, ano, naskočil 12 minut, takže to není žádná tragédie. Myslím si, že snad neskazíme nikomu pátek. Je třeba počítat i se zdržením před Brnem od směrem od Prahy po D1. A vím, že jsem to nemusel říkat od 175. kilometru, to je jenom tak jako pro zvyk, ale tam už ty práce budou končit za rok, to znamená skutečně ani se nenadějeme a už bude zcela volno. To, co jsem chtěl celebrovat dnes a včera, včera jsem varoval, že dneska budu jásat. Tak to je zahájení stavby posledního úseku dálnice D48, kdo by si hned nevybavil, tak to je z D1, ta větev takhle doprava nahoru na slovensko-polské trojmezí s námi, a tam to velmi zhustá, ale velmi silně zhustá používají právě nákladáci, který tam jezdí tam i zpět, že jo, takový to Polsko-Slovensko, že jo, a tohle to, ta severní část Slovenska, takže tam je třeba ta dálnice, a to je přesně ta dálnice, to je ta větev, o který se strašně dlouho mluvilo, jednak o tom, že je to údajně silnice smrti, protože ta byla taková široká, byly tam uprostřed lanový svodidla, nebo to byla jenom široká jednička, a diskutovalo se taky o tom, jestli vůbec se tam nějaká dálnice má stavět, tak když, tak jestli to nemá být jenom nějaká širší silnice, ale no prostě rozum zvítězil, takže tam stavíme normálně standardní plnohodnotnou dálnici, což mám radost. A teď jsme se právě dali tento týden do toho posledního úseku, on má něco přes 4 kilometry, ale o to důležitější je, že propojí vlastně už ty hotové. Je to u Bělotína, to znamená kousek opravdu za sjezdem z D1. A rovnou
0: tady
1: než rovnou se začneme loučit, jako to vůbec nebudu riskovat tohle, jo.
0: Ano.
1: Tak vás všechny, ne že pozdravím, ale opět vystavím všem povolávací rozkaz na zítřejší den otevřené dálnice posledního úseku D3 v jižních Čechách u Kaplice. Tam budeme opravdu otvírat nějaké asi zhruba 3 kilometry dálnice předtím, než půjdou do provozu, a to na dvakrát. Teďka před podzimem nebo na podzim dáme 6 kilometrů a poslední 6 kilometrů, ty jsou stavebně nejsložitější, jsou tam ty vysoké estakády, zatáčky. To bude příští rok, počítám nějaký květen, nejpozději červen, určitě ještě před prázdninama. Takže přijďte se podívat, otevřeme dálnici zítra u Kaplice od 10 dopoledne, parkování zdarma, stejně tak zaplatíte za cukrovou vatu nebo párek v rohlíku, a bude krásné počasí, teď jsem na to koukal. Já se tam budu prohánět v kravatě a s tím svým televizním úsměvem, takže opravdu na vás všechny se těším. Rovnou začnu i vyhrožovat, pokud by na vás někoho přišlo, teda jako že pojedete někam jinam, nebo že prostě nedorazíte z jakéhokoliv důvodu, tak ten, kdo nepřijede, tak to si vytrhnu z pátničku.
0: No, když jsem to říkal, uděláme si na něj složku, Honzo, a nedostane kobry. Každopádně, hele Honzo, já jsem se zrovna na to chtěl zeptat, jestli nebude nějaká party zítra, že bych šel, jako mám takový cukání, že bych šel na nějakou party, a vy jste to zrovna otevřel, a prostě otevření dalšího úseku v České republice, další úsek dálnice. Hele, nádherný, jako já jsem spokojený, jako zase bylo to prostě pohodový, příjemný, budeme se těšit na ten další brífoš po České republice, co se týká silnic, dálnic, ředitelství silnice, dálnice České republiky, Honza Riedl. Máme ještě něco, Honzo, nebo už to uzavřem, jdem na kafe, nebo jak?
1: No, půjdeme pracovat, nebudeme, řekněme, usilovní, zodpovědní státní úředník, že ano, nebudeme se povalovat někde prostě na moři, na jachtě, nebudeme sledovat celý chod slunce pěkně, budeme civě do počítače na písmenka, budeme šířit asfaltovou pravdu s tím, že ještě možná by vás mohlo zajímat, že o tomto víkendu budou vždycky v noci zavřené tunely na Pražském okruhu, neboť potřebují nutnou hygienu a údržbu a to jim budeme poskytovat a protože jsme úžasní, tak to budeme dělat opravdu jenom o víkendových nocích, takže vy si někde, řekněme, bude hezký počasí, tak si poseďte někde s kelímkáčem nebo s kamarádama, zatímco my s vapkama a hadříkama a šroubováčkama budeme lozit po těch tunelech, abyste zase přes týden mohli kapacitně jezdit, jo?
0: Výborný závěr, Honzo, krásný víkend, úspěšný, pohodový, příjemný a těším se na ten další týden. Mějte se hezky, Honza Riedl s námi.
1: Krásný den.
0: Děkujeme.

0: Naši parádní česká lajna. Otahene šalke hol.
1: Nad věcí těžce pod parou. Poletíme na měsíc.
0: Jirka mi ten píše z Přelouče. Meldo, zaspíváme. Nebojte, nikdy nezapomeneme, že máte rádi zpěv v raním éteru, v raním proudu na frekvencích rádia, hej. Cakrem. Cakrem.

jste úžasný jako každý den. Dneska je pátek. Díky!

dámy a pánové, co nás čeká po celé po osmé. První díl se stavebním gigantem Chládek Tintěra v Pardubice. Do éteru a vysílání dorazí ředitel divize Martin Dvořák.

0: To, co jsme avizovali, tak je tady skutečně na lajně, už je se mnou společně ředitel divize Chládek Tintěra, Martin Dvořák, Chládek Tintěra, Pardubice. Martine, slyšíme se, hezké ráno.
1: Dobrý den, Milane, hezké ráno i posluchačům rádia, hej.
0: Výborně, slyšíme se krásně, tedy firma, která vznikla na Zelené louce, Martine, v roce 1994, jedná se o ryze českou firmu s českými majiteli, stavební firma napříč všemi směry stavebního trhu, pozemní stavby, koleje, mosty, silnice a tak dále. Firma Chládek Tintěra má v současné době cirka 550 zaměstnanců a roční tržby přes 5 miliard korun. Spadá pod český stavební holding Interia s cirka 1400 zaměstnanci a ročními tržbami přes 12 miliard korun českých. Každopádně divize pozemních staveb Chládek Tintěra je s námi teď živě live. Společně jsme s Martinem Dvořákem, ředitelem této divize, a my se zaměříme v prvním tématu na základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Pardubicích, tedy dlouho plánovaná výstavba, a samozřejmě výběrové řízení vyhrála tato zmíněná firma Chládek Tintěra Pardubice, proto tady s námi dnes také je. Já bych mohl klidně i říci, sedí Martin Dvořák. Martine, tahle ta stavba, kterou vlastně vnímáme hodně dlouho, protože tam byly vlastně původně kasárny. Ano, kasárna v Pardubicích, je to naproti krematoriu pardubickému. Co to bude obnášet, jaká tam bude modernizace, jaká bude realizace, jak to bude probíhat? To jsou všechno otázky na vás, Martine, pojďme na to.
1: Tak děkuju za slovo. Samozřejmě, jak jste zmínil, tak je to záležitost, která už je v Pardubicích dlouho na pořadu dne. Zmíněné kasárny Tomáše Garrigua Masaryka, ano. Bohužel dlouhou dobu jezdili Pardubice a bylo jejich důvod, jako užívání bylo nejasné.
0: Ano.
1: A za tu dobu proběhlo několik možností, co s tímhle objektem udělat. A nakonec vyhrála ta záležitost základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Mm-hmm. A my jsme velice rádi, že jsme společně mohli být součástí výběrového řízení a tuto zakázku zvítězit, a v současné době řešíme její zahájení a realizaci. A jak už napovídá základní škola, no tak co říci, základní škola určená pro studenty, pro žáky, a město s téměř 100 000 obyvateli si zaslouží další základní školu, protože dětí je jako máku a základní škola je potřeba.
0: Je to tak, v 21. století bude určitě, dá se říct, velmi hezky, nádherně vybavená. Vy už máte rozhodně přehled, co tam žáky čeká, jaké třeba modernizace tam můžeme očekávat, Martine?
1: Tak protože se jedná o novostavbu, není to rekonstrukce stávajícího objektu,
0: ano.
1: Tak samozřejmě v současné době můžeme umístit, nebo je plánováno, s větší modernizací. Jak říkám, rekonstrukce je to složitější, ale novostavba nám dává možnost tam těch technologických věcí dát daleko víc. Čili pokud bych měl zmínit, tak ano. Budou zde použity geotermální vrty, což samozřejmě pro budoucí provoz bude zase nějaká úspora, co se týče vytápění. Samozřejmostí v dnešní době je fotovoltaika a podobné další a další věci. Co se týče elektroinstalace, ano. Tak to je téma na dlouhé povídání. Určitě budou zde využity moderní technologie, co se týče slaboproudu, silnoproudu, měření a regulace. Prostě škola na úrovni roku 2026.
0: Martine, protože jdeme do finále dnešního prvního vlastně tématu, základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Pardubice, tady aby jenom veřejnost a posluchači navnímali, o čem mluvíme. Už víme také, jaké bude třeba na standardní vybavení těch tříd, třeba co tam bude, co se týká elektronizace, digitalizace a tak dále. Budou tam nějaké směry?
1: No tak samozřejmě, jak jsem zmiňoval, bude to prošpikovaný jakoby současným možnostma v rámci elektroinstalace. Důležitější je, že se tady bavíme o velice rozsáhlé základní škole, protože základní škola pojme až cca 540 míst pro žáky, což už samo o sobě hovoří, že není malá budova.
0: Ano.
1: A podle toho bude vypadat i to vybavení. Čili nemá cenu rozebírat do detailů, že tam budou prostě použity veškeré možnosti, co současná doba nabízí, ale nejenom co se týče jakoby výuky žáků, důležitou informací je, že ten objekt není jenom co se týče budov pro žáky, součástí toho je i multifunkční hala, venkovní sportoviště,
0: ano.
1: Které město plánuje využívat i pro veřejnost, samozřejmě po vlastně po škole, v odpoledních hodinách a tak.
0: Ano.
1: Takže to je i určitá výhoda toho, že to nebude určené jenom pro školy, ale i pro širokou veřejnost celých Pardubic.
0: To byla velmi důležitá vlastně odpověď i na závěr, protože já jsem tam chtěl položit tuhle tu otázku, protože vím, že tam bude sportovní areál, který se bude moci takhle využívat. Vy jste na to krásně odpověděl. Martina, já si myslím, že jsme zatím takový ten nástřel a vůbec vstup do tohohle z toho, jak se říká, i stavebního holdingu udělali. Já se budu těšit na další rychlé dynamické téma s firmou Chládek Tintěra Pardubice, protože toho je mraky a co toho máme ještě do konce roku, to bych teď ani těžko možná všechno říkal a vyjmenovával. Martine, moc vám děkuji za dnešní krásné ráno s firmou Chládek Tintěra Pardubice na vlnách Rádia Hej a budu se těšit zase na slyšnou. Mějte se krásně.
1: Děkuju taky, mějte se krásně, pěkný den.
0: Děkujeme.

0: Co se týká skvělé muziky Judas, za okamžik 9 to značí jedno jediné, že se podíváme na oblohu. Lenka, počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Radio Hey!

Je úplně stále jasné, že sledujeme, ano, silnice hlavní tahy, Brno nám hlásí dopravní nehodu, Svatopluková ulice, je tam dopravní nehoda, nákladní vozidlo s osobním, buďte tam obezřetní, opatrní.

Zdravíte nás také z Lunchcrowna, kde posloucháte. A my, co si pamatujeme, tak Lunchcrown se ozývá poměrně často, za což jsme rádi. A jsme také rádi, že i tam nás posloucháte.

správně poznáváte, Bruce Dickinson za námi, skoro 50 minut také před námi. My tady máme ještě jednu informaci v této části a v této hodině, která se týká pohonných hmot, tedy respektive jejich cen. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles u nafty až o 3 50 haléřů za litr, přestože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Novinky.cz.

Dámy a pánové, pouhých 6 minutek do celé do 9. My to s vámi pojedeme ještě chvilinku i po celé po 9. Podíváme se také do velkého meziříčí na plánovanou hezkou akci o víkendu. Protože Aleš, náš kolega, se zdržel u lékaře, ale dorazit by měl okolo 9:30.

0: Rádio Hej.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
2: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup.drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně, nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
3: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
4: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
3: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
8: Ano, je to takové to tady, dámy a pánové, my s vámi ještě chvilku vydržíme, než Aleš Konopka naskočí do éteru dopoledního víceméně. My se podíváme, nebo měli bychom se podívat do Velkého Meziříčí také, no a samozřejmě pozvánka do Žlutého psa, do Žluťáku, do Pardubic, právě teď zazní, už zítra tady v sobotu 3.10. vystoupí v pardubickém klubu Žlutý pes, koncert kapel Libor Pavlata, Band a Medvěd 009.

0: Je to taky to tady, těsně před 40, my už míříme do Velkého Meziříčí. Jaké tam panuje počasí, to nám poví osobně pan Pálka. Já vás zdravím, slyšíme se.
1: Slyšíme se, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady příjemné, trošku pod mrakem vysoká oblačnost a podle mě tak kolem 18-20 stupňů.
0: Výborně, tak jo, pane Pálko, pojďme se podívat na zítřejší den, co jste tam pro nás, pro veřejnost připravili na sjezdovce nebo kde, pojďte na to.
1: Takže nejen zítřejší den, ale i nedělní a dnešní odpoledne začínáme v 18 hodin Dýňobraní, kde dneska je součástí Dýňobraní, je Cimrmanova cesta po Jižní Americe, hledání plodiny budoucnosti, náš odborně neodborný seminář, po nás zahrajou kluci vizionáře od Cimrmana.
0: Ano.
1: A pak bude kapela Veget a zítra začne Dýňobraní 14.00, kdy tam bude možnost vyřezávání dýní, malování na obličeje, dětské soutěže, orchestr Zuš vystoupí, večer bude nádherná osvícená dýňová stezka.
0: Ano.
1: A v neděli to bude pokračovat dračím lítáním, kdy zase bude možnost si pouštět draka, soutěže v dráčím lítání. Aha. A zároveň bude pokračovat vyřezávání z dýní a tak dále.
0: To je krásný nabitý program. Já jenom si tak teďka říkám, že když je to propojené s vinobraním, počítáte s tím, že to jsou většinou všechno logické a úvahové soutěže, které jste vyjmenoval, vyznačil teď. A teďka ty lidi, když budou trošku líznutý, jako je tam nějaký vyřezávání. Hele, já vám do toho nechci kecat, jo, pane Pálko, ale každopádně opatrně na bezpečnost také veřejnosti a lidí, jo, protože to víno rozhodně tam asi bude, že jo, nějaký dobrý.
1: No, víno tam nebude, ale máme dýňový pivo, takže někteří tatínci, kteří budou přísahat, že nebudou vyřezávat, tak v podstatě můžou přijít na místo na lice jako dýňa, že jo?
0: No, to jsem chtěl slyšet, to jsem chtěl slyšet. Každopádně krásná pozvánka na víkend, jenom pojďme ještě připomenout tedy, kde se to přesně koná a pojďme také upřesnit ten čas toho startu vlastně té akce, pojďte ještě jednou, pane Pálku, na to.
1: Takže všechno se koná na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.
0: Ano.
1: Dneska začínáme 18.00, odborně neodborný seminář, zítra 14.00 až do 21.00 a v neděli zase 14.00 až do 17. hodiny, kdy bude vyhlášení vlastně soutěže o nejtěžší dýni.
0: Výborně. Já vám děkuji za krásnou pozvánku. My jsme pozvali širokou veřejnost z České republiky, což věřím, že účast bude hojná, protože počasí bude nádherné. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Sparta a Budy a Hip. 10 minutek do půl desáté. My si dáme ještě a uzavřeme to bránou nebeskou Guns N' Roses. Aleš už hlásí příchod, jak se říká. Tak ho pustíme za okamžik, on osobně s vámi z Éteru Rádia Hej.

Přátelé, dámy a pánové, fešáci drazí, mějte se krásně, to bylo všechno. Tenhle týden uplyhl, utekl jako voda, jak se říká. A ten další zase čekáme, co přinese, uvidíme. Ahoj!

0: CZ.
1: Krásné dopoledne a pěkný rokový pátek vám přeje z opavského studia Aleš Konopka. Děkuji Milanovi Krčilovi z pardubické pobočky za ranní show, která musela probudit každého, i sebevětšího spáče. Je to tak. 9:30 je pryč, přátelé, takže je čas hodit ranní stres za hlavu, uvolnit se a pořádně to osolit. Ať už děláte kdekoliv a cokoliv, Rádio Hej je tu s vámi a s tou nejlepší muzikou od pop rocku až po heavy metal. V příštích hodinách vás čeká čistá energie, informace, telefonický rozhovor budeme mít i nabitý playlist, tak zůstaňte dobře naladění na Hej Rádio. Tady jsou Kysáci a jejich pecka Crazy Crazy Nights.
0: Hej Rádio CZ.

0: rádiu Hey Slash. Budeme mít za chvilku 9:45. No my bychom se měli podívat, jaké bude dneska počasí. O tom více samozřejmě naše rosnička Lenka.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme Lence za informaci o počasí a my jdeme zpátky k muzice. Juraja Heep nebo taky třeba Dragon Force a Freedom Call. Tato trojice vás čeká v příštích minutách na rádiu. Hej, tak si to užijte.

0: rádiu, hej, Freedom Call. Skvělá muzika. My popojedem. Přátelé, Sir Rod Stewart, jeden z nejúspěšnějších interpretů hudební historie, se vrátí do Prahy, do O2 Areny, přiveze 24. června 2027 své poslední turné The Final Encore, kterým po více než 6 desetiletích uzavře mimořádnou kapitolu své koncertní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na večer plný jeho největších hitů a skladeb, které provázejí několik generací posluchačů. No a na Hey Radio Rod Stewart právě teď Baby Jane.
1: Radio Hey.
2: Radio Hey.
1: Radio Hey.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hey podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.

Tak jsme načali další hodinu dopoledního éteru s kapelou Piráti 44 na rádiu. Hej, s vámi je stále Alda Cvalda. Před námi ještě spousty muziky, té kvalitní samozřejmě. Taky spoustu informací, podíváme se ještě jednou, jaké bude počasí i o víkendu. Podíváme se na nějaké ty akce, snad nějaký humor bude, ale co hlavně, přátelé, v příštím vstupu zkusíme zavolat našemu kolegovi z Ostravy a neřízené střele Jirkovi Bastovi, který stůně léčí se a zatím nemůže vysílat. Tak snad nám to vezme a myslím se, že bude docela i legrace.

0: Radio.cz.
1: Ano, stále ladíte Rádio Hej, máme 10 hodin a 13 minut a já jsem vám slíbil, že dneska zavoláme našemu skvělému kolegáčkovi do Ostravy, Jirkovi Bastovi, který se léčí, který je nemocen a my ho chceme povzbudit. Tak Jirko, slyšíme se, halo, halo.
2: Ahoj Ališku, slyším tě, velmi dobře tě slyším.
1: Ahoj Jirko, tak to mám radost. Tak Jirko, prosím tě, povídej, přeháněj, řekni nám teda, jak se cítíš, ty se nám kuríruješ, viď?
2: No tak já jsem na tom stejně jako ty, jo. Ty jsi vypadl z vysílání před časem na nějakou dobu a já jsem měl původně jenom takovou banální operaci, jo, no. Nebudu to rozebírat, mělo to být v cajku, no ono se to trošku zvrtlo, no a doteďka nejsem vůbec v pohodě. A tak s otevřeným břichem s tebou telefonuji, s optimismem v sobě vlastním, asi tak nějak.
1: No co já si říkám mě? Právě, že podle hlasu to vypadá, že jsi ve formě, ale to tak bývá, do tebe nikdo nevidí, že jo, jenom doktoři ti nakoukli do břicha, že jo?
2: Ne, pozor, doktoři, a to já si chystám, protože to řeknu všem posluchačům na rovinu. No. Lékař je od slova lékat, ne léčit. Jo? Oni by nejradši jenom řezali, sekali, píchali, jo. Oni, jo. Kdyby mohli, já jsem jeden doktorce tam řekl, prosím vás pěkně, vy jste byla v prvním životě řeznice, protože vy jste našla rakovinu i v mém uchu, abyste mi mohla alespoň to ucho uřezat.
1: Ale vždycky něco najdou.
2: Ale ten humor jediné, co mě zdrželo v životě, byl ten humor, jako jo. Protože no plava z jednoho břehu na druhý, jo. Ty, víš co, když jdeš na jednu malou banální operaci a absolvuješ tři velké a dvě malé, tak se ti potom nechce vůbec ani přemýšlet nad ničím. A všechno je v hlavě. Všechno je v hlavě. Ale nebudeme nasírat naše posluchače, protože víme, že jsou to optimisté a že každý má svou nějakou 13. komnatu.
1: Jasně. A tak informovat je můžeme, že jo?
2: Hele, Jirko, co ty a tvoje zdraví mi řekneš?
1: Ale já jsem
2: s tebou nemluvil, že?
1: Já jsem v pohodě.
2: Jo? Mě teď stojí už.
1: Já už jenom čekám, kdy si pro mě přijde. Hele, ale Jirko, v klidu, hlína to vytáhne.
2: Ty, v mém případě ne, protože já jsem se rozhodl jinak, že pokud můj milovaný pejsek jednoho dne odejde, já ho spopelním, potom spopelní mě, náš popel smíchají a můj syn, mladší, ho bude muset odvést do Everroad na přechod, jo, a tam ho, tak kde byli Beatles, tam ho rozsypat, jo?
1: Jo.
2: Takže náš společný, jo, máme domluvené, jo, prostě Beatles je Beatles.
1: To je dobrý. Povídat. Hlavně se to nesmí stát na Halloween, to by se mohlo taky stát, že se probudíte, že se nějak spojíte dohromady a bude z vás dvou dohromady třeba nějaký takový nebezpečný Basta, který bude chodit strašit.
2: Teoreticky za to je Halloween za chvilku a já bych nechtěl už tento Halloween zvládat.
1: Jasně, že ne.
2: Buďme opatrní trošičku s těma slovama.
1: Jo,
2: že tam
1: jo já vím. Jasně. Hele, a ty jsi Ostravák rozený, že jo?
2: Počkej, to je složitější, kamaráde. Já jsem se sice narodil v Třinci, protože v té době v Havířově nebyla ještě nemocnice, to už bylo minulé století, ale jinak já se hlásím stále, jako jsem Ostravák, patriot, jsem Moravák, jo, to ano, ale úplně nejvíce srdce bije Havířov.
1: Havířov. No ne, já to říkám, protože to je kraj razovitý a to patří ten Havířov a nikdo nevydrží to, co Ostraváci, Havířováci a takhle, že jo, to je pravda prostě.
2: Ale víš, co říkáme my Ostraváci jako v Baníku? No. Jebat Opavu. A odkud ty jsi?
1: Z Opavy, no.
2: Z Opavy. No, víš,
1: brďo. Já to věděl, že mě hned naštveš, hned první rozhovor. Prosím tě.
2: Nemůžeme za to, že v Opavaci neumí hrát fotbal.
1: Hele, víš co, ale když jsme měli hokej v první lize, tak jsme ho prodali Havířovu. Jo, vzpomínáš si dobře.
2: Pan Masný, ano, pan Masný.
1: Vzpomínáš si dobře, jo, takže ano, jako něco nám dlužíte, pateři. Hele.
2: No, co vám dlužíme? My jsme vás nechali hrát basketbal, ale nemontovali jsme se do toho.
1: To je pravda, ale je fakt, že ten hokej by asi dlouho nevydržel. A prosím tě, a já se tě musím zeptat, jestli pak ti chybí vysílání v rádiu a naši posluchači, to asi jo.
2: Tak to je největší adrenalin mého života a největší motor, jo? Já prostě jsem říkal, já jsem si i dělal poznámky, jaké hlášky jsem kde slyšel podobně, abych je mohl použít ve vysílání.
1: Jasně.
2: Muziku jsem sledoval, jo, občas jsem si dal sluchátka, protože na té jípce nebo na té septické části chirurgie byli lidé, kteří jim chyběli různé končetiny, všechno možné a to je ta deprese, takže sluchátka, Radio Hej, optimismus, dobrá muzika, jo. A tak jsem objevil nějaké další písničky, další věci a to všechno jsem si poznačil, abych si to mohl potom využít v našem vysílání.
1: Tak to je dobrá zpráva, protože já jsem se tě chtěl zeptat.
2: Dobrá je výborná zpráva.
1: Výborná, ano, já jsem se tě chtěl právě zeptat, jestli pak se chystáš vrátit do studia, protože my ti strašně moc držíme palce a strašně se těšíme. Ano?
2: V dohodě s králem Miroslavem, kdy víme, že vysílání u nás v rádiu není ani tak o ekonomické stránce, jako spíš o srdeční,
1: ano?
2: Tak jsem se dohodl dneska, že bych v pondělí ve 13 na svůj čas naskočil na svoje rozbastardos, no a začali jsme něco tvořit.
1: To je to ale výborná zpráva, to já jsem vůbec nevěděl.
2: No to jsme upíšili před hodinou.
1: Tak to je skvělé.
2: Tak jsme se dohodli, jo, že to zkusím. Jo, on zase samozřejmě tendenčně chtěl manipulovat nějak s tím časy, nedovolíš nikomu nic, jo, prostě jdeš svoje bugy a basta.
1: Jasně, a basta. Tak to jsme strašně moc rádi.
2: A hlavně jsem rád, že ty jsi v pohodě, protože s tebou, jako s mým technickým guru, number one, tak s tím musím počítat a bez tebe by polovina toho vysílání ani z mé strany nefungovalo.
1: Ale zase bych nepřeháněl, prosím tě. Ty jsi strašně šikovnej, ty bys na to přišel a navíc jako zase, víš co?
2: Ne, já jsem už lenivý, já jsem stará lama, rozumíš? Která už na to,
1: jo, tak ty jsi jenom línej, ty ne, že bys nevěděl.
2: Já jsem líně se i naučil, protože můj mozek už je trošku v jiném režimu. Nezapomeň, že jsem Bart z minulého století.
1: Jo, pravda, no to já taky vlastně. Ale asi jsem o malinko mladší. My jsme ti strašně moc drželi palce a stále na tebe myslíme, Jirko. Tak...
2: Občas někdo napsal nějací kluci, strašně moc bych chtěl pozdravit kluky z kapely Hard Colony, kteří mi zpěvák Žádek mi pravidelně prostě psal a ptal se na zdraví, takže kluci z Hard Colony, třeba Jura Šperl z Ingotu a tak dále, já jsem si tak občas komunikoval s některým lidman, nechtěl jsem nic dávat najevo, ale bylo to opravdu, že někdy i ti kluci, od kterých bys to nečekal, tě podrží.
1: Jasně.
2: V danou chvíli víc než ti nejbližší úplně. Jako, jo, že je to smutné zjištění, ale jsem rád za to, že jsem takové lidi i díky Radiu Hej poznal.
1: Super. My ti moc děkujeme za hezký rozhovor, my už musíme končit, aby to nebylo dlouhé, aby jsme neotravovali. Více v podstatě ve tvém vysílání v pondělí, je to tak?
2: Ano, v pondělí po 13. hodině bych měl naskočit, otevřít své brány tady na Kokočtejnu a se svým dvorním manažerem, mým hrabitem Monte Cristo, do Gazioršíru, jdeme do toho.
1: Tak se moc těšíme, měj se moc krásně a v pondělí budeme ladit. Tak těpic, čau,
2: tak
1: Jirko.
2: Čau.
1: Ahoj. A hlavně...
2: Zdravím posluchače.
1: Tak je hlavně zdraví.
2: Ano, na zdraví.
1: A Jirko, my ti pustíme písničku právě teď, která je o tobě. Asi víš, že jo. I posluchačům. Měj se hezky, čau.

0: legenda Majestica. Přátelé, tak slyšeli jste sami a já mám velkou radost a vy určitě taky, že Jirka Basta se nám vrátí už v pondělí do vysílání ve 13 hodin. Jsem strašně rád, Jirko, pokud ještě posloucháš, že je líp. No a přátelé, já jsem přemýšlel zase chviličku po létě, po dovolené a různých těch výletech, kde asi lidé tráví nejvíce času na výletech v Česku. A přišel jsem na to. No, na D1čce přece.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Jsme stále na rádiu Hej. Hrajeme vám muziku pro váš vytříbený vkus. No a přátelé, já jsem teď zjistil takovou zajímavou věc a nechce se mi tomu ani věřit, že dneska slaví 75. narozeniny legendární Sting. Podívejme se, tolik let už je na světě a stále mu to hraje a zpívá. Tak gratulujeme samozřejmě takhle přes éter, určitě nás poslouchá, že jo? A zahrajeme si právě teď na rádiu Hej Stinga, Englishman in New York.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Halloween a Dr. Steen. Přátelé, když už jsme u toho, doktor mi řekl, když jsem si stěžoval, že se mi tak nějak nedaří zhubnout, že prý mám taky koukat na to, co jím. Chápete to? No tak jsem ho poslechl, no. Dal jsem si ráno hambáč, sedl jsem si před zrcadlo a koukal, co jím.
1: Můžem to nějak urychlit, paní doktorko, abych se dostal na to rádio?
2: Svítněte se, pane Trosko. No, tak vidíte, a jste nahej.
3: Ráno, v poledne i večer, poslouchej.

Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Tak to je ona.
1: Ono?
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
3: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
4: Rock Music na svíši českou rockovou scénou. Rock Music
3: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
5: Hej Rádio.
6: Hej Rádio.

0: Hejradio.cz.
1: Máme 5 minut po 11. hodině, pokračuje dopolední éter Rádia Hej. Páteční dopolední éter, ano, páteček, to je to, co rádi vždycky slyšíme, že jo. Před námi je víkend, no a my se teď půjdeme podívat, kdo má dneska při pátečku svátek. Máme 2.10., tudíž tento den připadá na Olivii. Olivie taky, to je vlastně s dlouhým, a Oliver, všichni tři, jak tu stojí, leží, sedí, mají dneska svátek. Tyto jména mají zřejmě latinský původ, jak tady píšou, jména se odvozují od latinského slova oliva, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako pěstitel, respektive i pěstitelka oliv. Přenesený význam jména je mírumilovná, nebo taky plodná, anebo i božská. Olivy jsou totiž považovány za boží plody a olivová větvička se užívá jako symbol míru, plodnosti a hojnosti. Se jménem Olivie, nebo taky Oliver a ostatní, jsou spojena i například další teorie výkladu. Ta jménu přisuzuje, nebo těm jménům přisuzuje původ severský. Dle této teorie by jméno pocházelo z islandského slova Olfeir s významem pozůstatek předků, případně německého Alvar, a to zase s významem vládce, vládkyně duchů, nebo taky třeba elfů. Gratulujeme vám všem, přejeme vám hlavně zdravíčko, užijte si dneska svůj velký sváteční den, v práci to moc nepřehánějte, ať se vám třeba neudělá špatně. A já tady koukám, že dneska máme taky Mezinárodní den násilí. Je zajímavé, že proč tady není třeba Mezinárodní den proti násilí, ale nevím, asi to bude nějaký překlep. A potom tady máme Světový den hospodářských zvířat. To by mě zajímalo, jestli je taky třeba den hospodských zvířat.
0: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

0: Purple, to je jasné, to jste poznali určitě. No a my v kvalitní muzice pokračujeme, Guano Apes třeba, nebo Angelica, ZZ Top, taky Metallicu tady vidím, no paráda. Takže při pátečním dopoledním éteru jedeme samé bomby.
1: Bez rádia hej by byl život zlej.

0: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.
1: Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Hejradio.cz.
1: Stále ladíte Rádio Hej a my máme na drátě už pana Pálku ze ski areálu Velké Meziříčí, který nás chce pozvat na akci, na které byste neměli chybět, kamarádi posluchači. Já vás zdravím, pane Pálko, ve vysílání rádia i hned se zeptám, co se to u vás děje o víkendu?
2: Dobrý den, u nás se děje vlastně Dýň obrany, který začíná dneska od 18 hodin Cimrmanovou přednášku nebo Cimrmanovou odborně neodborným seminářem Cimrmanova cesta po Jižní Americe, pak kluci zahrajou. Pak zahrajou kluci vizionáře a pak mladá kapela perspektivní dohraje country styl do večera a celé to začíná Dýň obrany. V sobotu od 14 hodin je výstava dýní, vyřezávání dýní, malování na obličej, večer máme osvícenou stezku, k tomu v neděli je dračí lítání, máme dobroty na restauraci, kdyby někteří tatínci měli splín, tak máme i dýňový pivo, můžou přijít a nalejt se jak dýňa.
1: Dýňové pivo, tak to jsem ještě nikdy nepil. Je to možné vůbec, že to jde, tohleto? To je neuvěřitelné. A je to tedy i pro děti?
2: Primárně je to pro děti.
1: Primárně
2: šťastné dítě, šťastné dítě, šťastný rodič.
1: Jasně, super. Je něco, co byste chtěl tak nějak vypíchnout, na co se můžou těšit ještě návštěvníci?
2: Celou tu akci. Třeba na bude možnost zhlédnout 50 druhů dýní na výstavě.
1: 50 druhů dýní. To je neuvěřitelné, že tolik druhů máme. A říkáte teda, že z dýní, krom teda toho piva, tam budou i nějaké dobrůdky, lahůdky?
2: Ano, ano, bude třeba dýňové zelí s pečením, s pečením jelenem, špagety, hovězí hamburger, k tomu budou dýňové hranolky a takové různé věci. Není pěkné to takhle říkat před obědem?
1: No právě, teď jsem to chtěl říct, úplně se mi zbíhají sliny, navíc to jsou speciality, které jsem nikdy neměl, takže si myslím, že by byla asi velká chyba, kdyby tam posluchači nepřijeli k vám, že jo? Sdělte ještě jednou přesně, kde to je.
2: Je to Fajtův kopec u Velkého Meziříčí.
1: Ano.
2: A začínáme dneska 18.00, zítra o 14 hodin a v neděli taky o 14.
1: Tak to vám moc děkujeme za informaci, za pozvání a přejeme vám, aby se vám ta akce vydařila, aby byli všichni spokojení a počasí, aby vydrželo hlavně, ano?
2: Děkujeme moc.
1: Nemáte vůbec zač, děkujeme moc a chci se ještě zeptat poslední otázka. Máte rád Metalliku?
2: Mám.
1: Tak Metallica za chviličku právě pro vás, jo?
2: To bylo mé mládí, čili to bylo včera, dál už bych to nerozváděl.
1: Jo, dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a díky za telefon.
0: Rádio Hej, každý den Big Beat a to nej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Face It. To je nářez. Takhle před obědem, co? No ano, před obědem. Už se nám to blíží, už to voní. A já se musím, dámy a pánové, loučit. Mějte moc hezký víkend. Já vás ještě jednou ale pozvu, přátelé, na koncert kapely Nobles. Možná si pamatujete, jak několik týdnů okupovala skupina Nobles první místo naší rockové hitparády se singlem Samota. No a tihle chlapci slaví 20 let od založení kapely. A 3. října, tudíž zítra v opavském klubu Art, to oslaví a zahrají pro rockové obecenstvo a jejich fanoušky, kamarády, ale taky vás všechny, kdo přijdete. Otevření klubu je ve 19 hodin a start koncertu je ve 20, tak zajděte na ně, já určitě můžu jenom doporučit. Nobles v klubu Art Opava zítra, tedy 3. října. No a taky si je na závěr zahrajem.
1: Hey Radio CZ.

rádiem Hej. Tak Těpic, rockeři, Noblesse.

0: Tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na malé scéně.
3: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
4: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
7: Full time, rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej. What
9: is love? Nebuďte smutní, že leto je v kríči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

prdeli. Dnes jsou v pekle všichni veselí, dnes jsou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kup dřevo.
1: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey. On Hey Radio.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music na síč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hey.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

Je 19 minut po 16. hodině, víkend, myslím ten první říjnový víkend, ten už prakticky klepe na dveře, je 2. října. Pokud se pečlivěji podíváte do kalendáře, tak zjistíte stejně jako já, že svátek má Olivie a Oliver, tak přijeme hned na úvod dnešního odpoledního vysílání všechno nejlepší oběma oslavencům. Já jsem Standa Čeněk a nabízím samozřejmě jenom tu nejlepší muziku pro páteční odpoledne One Desire, už za chvilku taky Škorpions nebo UDO.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Ladíte a posloucháte páteční odpoledne na rádiu Hej, s vámi Ideál Standa Čeněk, 5:30, myslím tedy odpolední samozřejmě, tak to je aktuální a úplně přesný čas. A já pro vás budu teď mít takovou pravidelnou porci informací o hudebních novinkách a začneme asi tím nejčerstvějším, to znamená alby, která vyšla právě dnes, ano, pátek 2.10. Tak mezi těmi, co rozhodně stojí za pozornost, je třeba 13. album švédských titánů melodického death metalu skupiny Amon Amarth. To album vyšlo dneska. Je to celkem výrazná novinka a pravděpodobně zdroj několika použitelných skladeb do metalové části našeho vysílání. Další novinkou, tak o tu se postarali italští Frozen Crown, to je pro změnu moje srdcovka. Už před časem jsme mluvili o albu The Legend of the Six Kings, tak to vyšlo právě dnes. Společně s ním vyšel taky nový single a videoklip ke skladbě Iris. A my si ho s největší pravděpodobností představíme v chystaném Playlist Music. A ještě jednu z novinek tady mám, a to novou desku kapely Butcher Babies, která kombinuje takovou tvrdší polohu téhle kapely s melodičtější a osobnější tvorbou. Mám tady dokonce poznámku, že tahle skladba nebo tohle album je vhodné jako reprezentativní novinka moderního amerického metalu. No a když už jsem zmínil připravovaný pořad Playlist Music, který pro vás budu mít samozřejmě v neděli ve 14 hodin, tak se tam s největší pravděpodobností objeví taky nový single z nového alba švédských Europe. To album vyšlo 25.9. Skupina Insania, tak ta už chřestí v pořadí třetím singlem z chystaného alba Neo Noe. To album vyjde 30.10. No a nakonec česká kapela Škvor, i ta vydala nový single skladbu Klíč a je to další ochutnávka, která připomíná, že brzy vyjde nové album, to se jmenuje Na hraně a plánované vydání je na 15.10. Takže rozhodně je nač se těšit. No a abychom o hudebních novinkách jenom nemluvili a taky si nějakou zahráli, tak já nabízím Rim Mortis a skladbu z jejich nového alba.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rim Mortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Hú,
1: tak to je ona.
2: Ono.
1: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
2: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
1: Also can't believe it.
2: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
2: novou adaptaci světoznámého románu
0: Dorian.
2: Od 3. října na malé scéně.
3: Kup dřevo.
4: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you.

0: Připoutej se.
1: Tak se připoutejte, protože naše roková jízda na rádiu Hej pokračuje dál, a to i teď po 17. hodině, konkrétně 6 minut po 17. hodině, a s vámi je i dál Standa Čeněk. No a před námi samozřejmě muzika, tak já nabídnu třeba superkapelu All for Metal, taky Masterplan nebo Luci, anebo už za malou chvíli kapelu Rock Tom. A právě kapela Rock Tom slaví, nebo oslaví už velmi brzy 15 let na hudební scéně, a jak asi tušíte, budou to oslavy pořádně hlasité, protože v sobotu 17. října se ve Votické Sokolovně uskuteční výroční koncert kapely Rock Tom, a na tom koncertu samozřejmě nebude chybět spousta hostů a spousta překvapení. Mohu prozradit, že se tam potkáte třeba s Majdou Čejkovou, která si s Rock Tomem určitě zaspívá. Na pódiu vystoupí třeba i kapela Lahvátor, a mám takové zákulisní informace o tom, že v některých skladbách se společně s Rock Tomem objeví i jeden pro rockovou kapelu, řekněme, netradiční nástroj, a to violončelo. Takže koncert to bude opravdu velikánský, sobota 17. října, Votická Sokolovna. A co je na téhle akci ještě hodně sympatické, je to, že vstupné je dobrovolné a celý výtěžek poputuje na charitativní účely. Takže nezapomeňte, 17. října Rock Tom, 15 let na scéně ve Votické Sokolovně se to uskuteční, a já u toho rozhodně budu.

0: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.
1: No je to přesně tak, ladíte a posloucháte páteční rádio Hej. Já pro vás pochopitelně mám, hádejte co? No další muziku, to je úplně jasná věc. A za chvilku se taky společně koukneme do hudebního kalendáře a připomeneme si některé zajímavosti, které se vztahují právě k dnešnímu dni. Taky bych mohl připomenout, že dnes máme 2. října. A co se muziky týká, tak dáme Nightwish, taky Måneskin už za chvíli a právě teď nás čeká Don Felder. Ano, ten Don Felder, který patří ke kytaristům, kteří výrazně pomohli posunout kapelu Eagles od country rocku k tvrdšímu, kytarovějšímu zvuku. Do kapely přišel v roce 1974 a jeho rukopis najdeme třeba ve skladbách Victim of Love nebo Toss Shoes. A samozřejmě je spoluautorem megahitu Hotel California a společně s Joem Welshem stojí za jejím nezaměnitelným kytarovým závěrem. Ale teď Don Felder ve své solové podobě.

Tak si říkám, jaké jsme nasadili pěkné svižné tempo takhle v pátek odpoledne. Tohle byli Sum 41 a vy dál ladíte a posloucháte páteční rádio, hej. No a pojďme na rychlé kalendárium s datem 2. října. Dnes máme pátek, tedy víkend před námi. To připomínám, pokud by vám to náhodou uniklo, ale nepředpokládám. Ale mohu připomenout i to, že dneska svátek slaví Olivie, Olivia a Oliver, o tom už jsme mluvili. A ten dnešek je taky připomínán jako Světový den hospodářských zvířat, takže svátek mají třeba kravičky, telátka, taky kozičky třeba. No ale pojďme dál k hudebnímu kalendáriu. A dnešek ten je tedy výročími doslova nabitý. Tak třeba v roce 1970 Pink Floyd vydali album Atom Heart Mother, pátou studiovku kapely, která se stala jejich prvním albem, které vystoupalo na první místo britského žebříčku. Pak tady mám rok 1981, Police vydali album Ghost in the Machine, čtvrté studiové album téhle kapely, a to se dostalo také na první místo britského žebříčku. Pak rok 1989, Neil Young a album Freedom vyšlo. Ta deska obsahovala mimo jiné dvě podoby skladby Rockin' in the Free World. To je skladba, která se řadí mezi Youngovy nejznámější písně. No a pak je tady rok 1995. Oasis vydali What's the Story, Morning Glory. Druhé album Oasis, které dodnes patří k určující deskám Brit popové scény. No a pak rok 1995. Iron Maiden vydali X Factor a šlo mimochodem o první studiové album Iron Maiden s Blazem Baileym za mikrofonem. Pak tady jsou 81ky Don McLean, to už jsme u hudebních narozenin. Mimochodem Don McLean, to je autor takové té americké klasiky American Pie skladby. Určitě znáte. No a 75ku slaví taky Sting. Tak to bychom měli dnešní kompletní kalendárium, které bylo, jak už jsem říkal, událostmi doslova nabité. Tak jakou skladbu zahrát? Já osobně bych doporučoval Oasis. Poslouchejte rádio, hej.

0: Taky v 18 hodin posloucháte páteční Rádio Hej. No a já prozradím, že po 18. hodině se můžete těšit třeba na Red Hot Chili Peppers, nebudou ovšem chybět ani Iron Maiden, no a samozřejmě další porce skvělý, ba co dím, jenom ty nejlepší muziky pro páteční odpoledne. Teď se ale ještě podíváme na to, jak je nás čeká počasí.
1: Začátek října nám zatím přináší poměrně teplé počasí. Dnes se nejvyšší teploty budou pohybovat kolem 21 stupňů a výraznější srážky by nás trápit neměly. Během noci se ochladí, minima budou přibližně kolem 10 stupňů. Sobota bude opět teplá. Ráno počítejte s teplotami kolem 7 až 8 stupňů. Odpoledne se ale můžeme dostat až přibližně ke 22 stupňům. I první říjnový týden má být teplotně nadprůměrný, takže podzim zatím žádný výrazný nástup chladu nechystá.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.

0: nechám pěkně dohrát až do úplného konce tenhle song, protože Magnum, to je kapela, kterou mám doopravdy rád. Za chvilku 6:30 odpolední, tedy spíš už podvečerní bych mohl v tomto čase říkat, a vy dál ladíte a posloucháte Rádio Hej. I když čas nám letí jako splašený dneska, za chvilku se budeme loučit, tak ještě lecos stihnem. Třeba jeden z riffů, které stačí slyšet jenom pár vteřin a okamžitě víte, kdo přichází. Jednu takovou skladbu tady právě teď čirou náhodou mám. Neil Young a Rockin' in the Free World, to je skladba, která pochází z alba Freedom z roku 1989, jehož vydání si dneska připomínáme. A Neil Young na něm nabídl, myslím na tom albu, hned dvě podoby téhle skladby. Jednak akustickou, která celou desku otevřela, a pak taky elektrickou, která ji pro změnu uzavírá. A právě ta druhá verze, ta se stala rockovou klasikou. Já myslím, jak vyšitá pro dnešní hudební ohlédnutí.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Posloucháte Rádio Hej, venku se nám hezky stmívá, vypadá to na parádní podzimní večer, tak doufám, že si ho budete užívat a vlastně doufám, že tak trochu i ve společnosti Rádia Hej, a to i po 19. hodině, kdy vás čeká další porce skvělé muziky. Já se loučím pro dnešek, to dnešní páteční odpoledne nám opět uteklo jako voda, velmi rychle na můj vkus, tak nabízím ještě Stony, samozřejmě, že skvělou pecku z jejich nového alba. Je to neuvěřitelný, že tahle kapela ještě vydává nové album a navíc album fakt parádní, tak si to za chvilku pustíme. No a já se loučím pro dnešek. Uslyšíme se v neděli ve 14 hodin, protože to pro vás chystám aktuální playlist music. Mějte se hezky.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
3: Bylo 19 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Je sice pátek a jsem tady, je to víceméně záskok, tak vás budu oblažovat dnešní večer chvilku, teda ne dlouho, ale to přiměřeně. A dneska, protože aby jsme využili čas, jo, a od mikrofonu rádi, hej, vás zdraví, Honza Kulík, to jsem zapomněl, aby jsme využili čas efektivně, tak dneska jenom odevírák večera, spíše takový odevíráček a kalendář taky nebude velký, spíše kalendářík jen tak. Takže odevíráček. Robert Plant, tady ho máte.

Tak to byl Robert Plant, ex Led Zeppelin, a dáme se do toho kalendáříku dneska zkráceného. V roce 1943, co se událo v dějinách hudby 2. října, v roce 1943, 2. října, se narodil Pavel Skála, ten hrával v banjo bandu Ivana Mládka. Tak si něco dáme. Jezdíte rádi tramvají? Teda v Brně Šalinou, abych nezapomněl.

Tak, trochu srandy nemusí škodit. Podíváme se, co bychom tam našli dalšího. Já tady vidím, a hned vám to řeknu, v 53. se narodil 2. října Libor Šonka, to je jeho band Framus Five a taky CK Vokál.

Ještě jsem přehlídl rok 1950, 2. října se narodil Mike Rutherford. To jsou Genesis, ty tady hrajeme pořád skoro. A taky Make and the Mechanic. Tak to bychom mohli dneska zahrát.

Tak co to máme ještě dalšího? 1960 se 2. října narodil Zdeněk Černý. To je kapela Titanic. Uděláme si metalový svátek, no ostatně ho máme na hejku každý den. Tak...

sváteční heavy metal, no, to bychom měli. V roce 1965, 2. října, se stane zajímavá věc, protože Manfred Mann jsou první západní kapelou na světě, která koncertuje za železnou oponou. Skupina vystoupí na jazzových dnech v Praze, v Uherském Hradišti a také v Bratislavě. No, vidíte to.

jsme se s kapelou Manfred Mann podívali, jak to má Eskimo Queen. A mám tady rok, já vám hned řeknu, mám tady rok, chvíli strpení a 1971. 2. října album Imagine Johna Lennona vstupuje do americké hitparády, kde se vyhoupne až na 3. místo. Titulní skladbu Imagine znáte asi, že hrajeme každou chvíli. Zkusíme třeba Oh Yoko, to je uzavírá celou desku.

A tak to byl John Lennon, album Imagine a skladba Oh Yoko. Tak, hezky to zaspíval. No a máme tady rok 83, pořád, mám datum, jsem ještě v září. 83, 2. října, jedničkou americký top 20, jedničkou americký nikoli top 20, ale top 14, to je americká 40 singlová. A koukám, že ten kalendář mám dneska doopravdy blbě nastavený. Takže to ještě jednou. V roce 85, 2. října, turné Born in the USA od Bruce Springsteena končí posledními čtyřmi vystoupeními v Memorial Coliseum v Los Angeles. Tak no, to by bylo správný. Ten 83. to je stejně, no, tam dávat nebudeme. Tohle to je lepší.

V roce 1995, 2. října, Alanis Morissette úspěšně završila 15-týdenní boj, aby se dostala na vrchol americký albový dvoustovky s deskou Malá zubatá pilulka. Tohle je vlastně její debut, mám snad takový dojem. A poměrně mladá holka prodala tý toho alba skoro 20 milionů kusů a rozsekala všechny hitparády na světě s tím. To se cení, jo? To se nepovede hned tak každému.

aby jsme to nějak s tím kalendářem skončili, tak ještě mám pro vás takovou taškařici zajímavou. V roce 2003, 2. října, Radiohead dokonávají hat-trick. To znamená, že každý rok za sebou třikrát po sobě dostávají ocenění nejlepší kapela světa. Tohleto ocenění ovšem uděluje hudební časopis Q. A tady dojde k zádrhelu, protože kapela na to neříkala nic, pouze poslala organizátorům festivalu kazetu se svým vyjádřením a to spočívalo v tom, že tam stáli, mlčeli a čuměli a na konci se objevil titulek Radiohead nemluví s časopisem Q. Za vše totiž může poslední recenze časopisu na jednu z jejich posledních desek, o které časopis Q napsal. No, hrozně to napsal. Já to řeknu, že je mizerná. No, vidíte, to jsou věci. Tak to dáme, no. Dáme jeden takovej zajímavý song od Radiohead.

Tak přátelé, to vám krátká ukázka z alba Magic Bruce Springsteen. A já ještě připomenu, jedna vzpomínka by tady byla, a to bychom mohli a měli. V roce, já vám to řeknu hned, v roce 2013 odešel 2. října do hudebního nebe Zdeněk Rytíř. Tenhle člověk dělal hezký věci, tak není od věci si připomenout nějakou jeho hezkou rockovou baladu.

0: Madeline Goodbye a Zdeněk Kytý zastavit album. A tak tím bychom kalendář nějak sfoukli dneska. Já mám pro vás taky takovou radostnou novinu. Výjimečně dneska, jakože když zaskakuju, tak tam naberu do přání i ty hříšníky, který to napastujou sem před 19. hodinou. Jo. Jsem to vypnul, aby to neblokovalo. Oni jsou tam ostatně i hezký věci, tak proč by ne, ale jinak teda ne, jo. Běžný pracovní den, když se hraje, tak od 19. Já to tady vždycky řeším s posluchačema, poč někdo, aby to, tak už to tam hodí třeba v 6 hodin večer, pochopitelně to systém vyřadí. Ale dneska jsem to vypnul, protože jsou tam zajímavé záležitosti. Jak říkám, ku příkladu, když se na to dívám, tak Hany tady píše: ahojky, super rádio, zahrajte mi pro mě a mého přítele Hondurace a kamaráda Libora kapelu Rammstein Mein Herzbrand. To je dobrá věc od Rammsteinu, to jako bychom mohli, o tom žádná, že jo, ale a to přišlo krátce po 6, jo, to jsou věci, tak to dáme, no jo, předtím hodiny taky do každé rodiny.
1: Bylo 20 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Tak a pak tady máme druhý přání, který k nám dorazilo v 18.46, považte. A to je přání na kapelu Ketchup, je to dávno, Prodovou náladu na studánku u Tygřice. Díky, Pepa Střebíč. Střebíče? No asi Střebíče. Tak Ketchup, milí posluchači, kapela. A je to dávno.

Tak, to bychom měli a pak tady máme Vladěnku Andílek, ale já musím hledat, vydržte mi chvilku, protože musím hledat tuhle tu speciální píseň. Tak, takže Vladěnka Andílek, už bychom to měli, písničku máme taky. Vladěnka Andílek píše: krásný večer přeji do rádia a písničku posílám pro našeho milovaného tatínka a že ho hodně milují, jak Vladěnka, tak i holky, dcerušky. Tak bychom to dali. Mělo by to tam být, vydržte mě chviličku, ale to trošku složitý, tady ještě má aparátama. Tak to tam máme a hrajeme. Valda Gang to bude.

Tak, asi se mi stejská Valda Gang, za chvilku se by se tady měla objevit paní Edita, ale já tady mám ještě před ní, tady máme co? Máju tady máme. Mája dává Olympik, pálím tvář pro Dimitra, šéfa Ukrajinců. Tak dáme, no. Pálím tvář.

Tak to byl Petr Janda ze Zánovního Alba a je tady paní Edita, zdravíme paní Editu, paní Edita dává kapelu Dokn Rainbows.

Tak, to bychom měli Dokn, zajímavá kapela. Zdravíme ještě jednou paní Editu a já se podívám, co tady máme dalšího. Dalšího tady máme, nebudete tomu věřit, ale mám tady chvilku strpení. Pozdrav od Peťánka Drahušky z Brna. Tak jo, a píše, že taky mají rádi kapelu Kern, pamatujou, jak chodili na zábavy. No, Kern je moravská legenda, že jo, to je o tom žádná. Takže bychom mohli dát Kern pro Peťánka a Drahušku, klasiku dokonce z vinilu. Jo, dokonce z vinilu a explozi dáme.

Dobrý. Pak tady máme, tady vidím, Pavlínka píše, že by ráda Doors, Riders in the Storm. Včera jsme o tom mluvili, zrovna jsem pouštěl tu předělávku. Ahoj, Jeníčku. Tak co tady dáme? Takovou pohodovku a pro mojí kámošku Martinku. Zdraví, trávíme večer doma s vínečkem a poslechem hudby kvalitní. No tak Riders in the Storm je skutečně velmi dobrá muzika.

Nebudete tomu věřit, já tady mám dokonce někde v archivu i remix týhle skladby od nějakého předního amerického DJ, ale to až kdyby byl čas. Jo. Jednou jsem to tady hrál, je to zajímavý. A pak tady máme Lenku z Pelřimová, ale tady musíme udělat úpravu trochu, jestli teda můžu, jako s dovolením tedy. Dobrý večer, Jendo, zdravíme rádio, hej, zahraj nám prosím pro dobrou náladu. To rád udělám, pro dobrou náladu zahrát, ale požadovaná skladba už je mimo dostřel rockovýho rádia, jo? To je už spíš tak pro rádia mainstreamový a mohli bychom mít problémy s formátem, že jo? Protože my to nemáme v formátu, tyhle písně. To se musí dodržovat. Rozhlasová legislativa je přísná. Tak co bychom pro dobrou náladu dali Lence Pelřimov? Já bych třeba nabídnul Harley, než to s náma půjde ke dnu. To je taky hezký.

Tak, to bychom měli a pak tady máme tady motorkáře, zřejmě. Freddy píše, že by rád slyšel kapelu Biceps Pepka Námořníka, konkrétně motorkářskou. Ahoj Honzíku, zavírám, zítra máme v Bystřici nad Perštejnem zavírání silnic. Od 11 hodin bude, prosím, pro všechny milovníky jedné stopy a samozřejmě pro tebe do studia. Děkuji, Freddy. Tak jo, dobrý. Jinak já jsem letošní silně se zavřel před prázdninama. No se totiž vyválel v Hořovicích tak nějak nešťastně. No snad příští rok zase budu jezdit, no, ale opatrně. No to bolí, když člověk spadne, to jako, to je nepříjemný, no. Tak jo, zdravíme tam Freddyho a kamarády.

Dobrý, hlavně teda říkám, jezdit opatrně, no, je důležitý. A máme tady Láďu a Láďa posílá Elán Lence a píše tady vzkaz, píše tady, děkuji za krásných 11 let, Láďa. Tak to dáme, tuhle tu věc s Jožarážem a Elánem. Tak tady to je.

Tak to bysme měli voda, co ma drží nad vodou, a další píseň, nebudete tomu věřit, další píseň poletí do Brna a bude to Masožravá osa. To je docela pěkná řežba o Titaniku. Slyšeli jste to někdy? To je fakt dobrý, jo? To, abyste nevěřili, no? To je veselý kousek. Tak se do toho dáme.

Jinak soudě podle zvuku kytary, tohle jsou krásný archivní Titanici, jo, to je poměrně starší věc, ale dobrý. Milan a Radka z Jablonce to vidí na donor, dlaně, dáme.

Posloucháte rádio, hej, posloucháte páteční rokový večer mimořádně s Honzou Kulíkem, to jsem já. Míla Hes nám píše, ahoj Honzo, zahraj prosím Katapulty do Bílkovic do Chaloupky. A když katapulty, tak katapulty. Katapulty jsou tam.

0: A jak jsme to rozjeli s těma katapultama, přepískli časový znamení, to bychom zase museli krátit, že jo, to taky blbost krátit Big Beat kvůli hodinám, ale zase na druhou stranu, že jo, mám hodiny ve smlouvě, jo, to jako taky není legrace. Pavlík Sousa píše Midnight Oil kapelu, že by dal rád Beds Are Burning, Žár v posteli, no to, to bývávalo za mlada, milí posluchači. Dneska spíš už tak kávičku.
1: Radio Hej, s Jirem Radio Hej, Das Radio, Das Radio. Na Dýrlich.

Tak zdravím Pavlíka Sůzu, našeho stálého posluchače, a je tady Tonda, něco pro Míru píše Tonda. Dobrý večer, prosím něco hezkého pro Míru, píchu, s poděkováním za jednohubky. No, tak děkujeme za jednohubky a něco pěkného vybereme.

Dobrý, tak zdravíme Míru a zdravíme koho ještě, kdo to dával? Tonda, že jo? Ano, Tonda, správně. Luděk pro změnu píše, ahoj Jendo, myslíš, že by si našel u vás kapelu Vynález Kázy, konkrétně mluvím s tebou? No, já si myslím, když člověk ho chce, tak najde ledacos, jo, to... A korunář tady, jako to je, mám hromady desek, já se v tom brodím po pás, vždycky tady v těch CDč a vinily, kdybyste viděli, těch je. Tak jo, tak to dáme. Zdravím do studia z Luk nad Jihlavou, píše, já zdravím ze studia do Luk nad Jihlavou a zkusíme to, no, co to udělá.

Tak to byl vynález Kázy, milí posluchači, vynález Kázy a Tomáš Pilou spíše, že by Acepty, to je dobrá volba, rychle jako Sherlock, to je taky dobrá věc. Tak jo, dáváme.

Tak to bychom měli acepty a pak tady máme, vydržte mi chvilku, komunál, nedáme se zlomit, kdo to dává, Paďour z Bukovan, zdravíme Paďoura, a dali jsme se sousedem do vaření, tak nám tomu pěkně zahraj, tak zahrajeme k tomu vaření.

Tak to bychom měli Kounál a máme tady Fíka. Fík píše, že by rád slyšel Umbrtku. Umbrtka to je taková trošku bizarní kapela. No, proč to nezahrát, že jo? Tak to zkusíme, co to udělá. Šedesátiny se to jmenuje. To ještě nebylo 60. Ha, to je epitel kalendářů už normálně.

0: úcty k plánu expanze. Černé hmoty v koksovně.
1: Umbrtka je kapela. Já bych chtěl vidět hudebního publicistu, který by jako zařadil někam, jak jsou ty šuflíky, jo, někdo hraje tohle, někdo tamto. Ale jeden můj známý muzikant poslouchal Umbrtku takhle a říkal, že je to punk vzdělanců. No, slyšeli jste to někdy, punk, no to... Já jsem říkal, ty vole, to je kravina, tohle punk vzdělanců, jak může být punk. No, ale no, něco to má do sebe, no. A pak tady máme Martinku a Martinka píše, ahoj Jeníčku, no, hezký psaníčko mě píše, že ráda mě slyší, jestli bych nerozšířil vysílání. Já zase nevím, no. To bych zase, že některý posluchači za sebe jako by se mohli to, že no to tak jsou lidi různý, každý má rád někoho jiného. Já třeba, dejme tomu, jednou mě napsal posluchač, no to kdybyste viděli, bylo samý žalovatelný výrazy to byly, jo. A já bych vám to přečetl, ale ono není před 10. hodinou, tak asi nemůžu, ale zajímavý je, že snad jako, no, necháme to vejít. Ale tak Martince, zahrajeme, co vlastně, no jasný, Stouni, tak hrajeme. Zdravíme Martinku a zítra tady bych měl být zase až do 23. hodiny dokonce.

Jinak děkuji Peťánkovi a Drahušce za pozdrav z Brna. Tu masožravou osu se tam cíleně jsem tam mířil. Já jsem tam chtěl říkat zase tak už moc, aby to bylo do Brna, že znáte to, aby zase Pražané říkali, že u toho jindy, ty Brňáci mají strašné výhody. Jo. Ale zase na druhou stranu, já jsem jednou na motorce a před Brnem jsem špatně odbočil z dálnice a vlít jsem rovnou do Brna, jo, do centra, jo, teď si představte, jo, to tam neznám, teď jsem tam bloudil, jsem lítal jako vítr v bedně, neviděl jsem kam, jo, teď jsem viděl takhle, že jo, Peter Skirchnu na kopci nade mnou, jsem říkal, kam se to dostal, no a teď jsem, nevím, jsem se nechtěl zeptat, jo, na cestu, protože oni poznají podle řeči, že jo, cizák přijel a abych nedopadl jako ten Pražák, jak pil tu vodu z té kašně, znáte ten vtip, nemusím ho tady opakovat, je to chová veselá anekdota. A představte si, nebudete tomu věřit, a přišel nějak Konoupek, jak říkají v Hancecu tam, nějaký hoch teda, a tak jsem se nesměl, jsem jen tak, aby mě skoro, jo, tak nějak zeptal, kudy jako ven, a on mě doopravdy poradil, jo, že jako to věděl kudy, tak mě řekl tam a tam a tam touhle ulicí a takhle. No a za 20 minut jsem byl z Brna venku a už jsem fičel ke Slavkovu, no vidíte to, to je, takže vlastně touhle cestou zpětně děkuji Brňanům. A jinak pro Peťánka a Drahušku jsem hrál, ale já tady mám do Pelzimova Pavel dává keks, jak děkuje svandělům. To je hezká deska od Štěpána Kojana, keksů.

Tak přátelé, za chvilku to budeme se zavřít, budeme, protože ono už je 10. že toto letí, a abych zase neměl přes čas, že si představte, co udělat s těma penězma potom, jo, já když přijdu do banky, tak oni už říkají, už jsem zase našel nějaký prachy, to je hrozný, jo, dej si to doma do štrezoku, jo, tak už jako tak nějak decentně. Jurášek dává krucipís, keltský osud máme. Zdravím Juráška, zdravím Jendo, zdravím, píše Jurášek, a zahraj nám pro nás všechny, co grillujeme. Tak jo, tak zahrajeme.

Tak, zdravím ještě Judáška a mám tady ještě jeden kousek a už to zapíchnem, protože se blíží 10. hodina. Nesmíme to s tou muzikou přehánět, že jo? A já využiju taky příležitosti a pozdravím do Brna Peťánka a Drhušku, díky za hezký psaníčka, který mě napsali. A co bych jim tam dal? Loudness, to je zajímavá kapela. Já tady od nich mám Heavy Chain, se to jmenuje, Těžký řetězy. No tak bychom mohli zkusit Těžký řetězy. Já vám poděkuju za přízeň a za poslech a měli bychom se slyšet zítra dokonce. Zítra Rock on Air, sobotní, od 19, včetně kalendáře, do 23 hodin středoevropského času, letního stále. Tak jo, tak tedy mějte hezký zbytek pátku, mějte se fajn, milí posluchači, a hlavně, jak říkáme na hejku, to je velice důležitá poučka všeobecně, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

Vítejte při poslechu dílu hudebních výročí na rádiu Hej. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dneska konkrétně zaměříme na 40. týden, co se odehrálo v minulosti, takže já vám přeji pěkný poslech.

1. října roku 1966 se poprvé na pódiu objevil Jimi Hendrix, a to v Británii. Takže my už si teda dáme kapelu Uriah Heep.

2. října roku 1950 se narodil Mike Rutherford, kytarista kapely Genesis. Roku 1951 se narodil Sting, zpěvák, také textař a také člen kapely The Police, který se později vydal na solovou dráhu. A roku 1995 Oasis vydávají své druhé studiové album. Takže my si teď pustíme kapelu Genesis a je tady song Invisible Touch. Dokonce živě.

3. října roku 1981 Electric Light Orchestra dosahují v USA s písničkou Hold On Tight na 10. příčku žebříčku, takže my si teď pustíme song Hold On Tight.

4. října roku 1975 se kapela Pink Floyd v Británii v Americe dostala na vrchol žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Wish You Were Here.

Stále posloucháte pořád Hudební výročí a my se jdeme vrhnout na 5. října, kdy se roku 1947 narodil Brian Johnson, zpěvák kapely AC/DC, takže my si teď dáme takový menší double.

6. října roku 1966 se narodil Tommy Stinson, baskytarista, který spolupracoval s kapelou Guns N' Roses, a roku 2005 museli Rolling Stones přerušit koncert kvůli nahlášení bomby na stadionu. Ale samozřejmě po 45 minutách hledání se žádná bomba nenašla, takže koncert mohl pokračovat. My už si teď pustíme kapelu Guns N' Roses.

Dorazili jsme do cíle, takže já už se teď s vámi rozloučím. Já vám přeji hezký zbytek dne, užijte si ho a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě, tudíž na Rádiu Hej s pořadem Hudební výročí. Takže ahoj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
0: Rádio Hej.